0: zasledovat.
1: Casey Musgraves. Victory Boyd. Lenny i Callum Scott. Charlie Gier.
2: Broj 12.